Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha.

0: Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Hit Rádio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné sobotní ráno za minutku 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Vyplatí se ale nejprve spočítat si náklady na pořízení nového spotřebiče a případné úpravy elektroinstalace. V oblíbeném chorvatském letovisku u Splitu řeší úřady neobvyklý případ. Mořská želva tam podle svědků pokousala nejméně 3 lidi, kteří museli vyhledat lékařské ošetření. Odborníci ale uklidňují, že želvy člověka běžně nenapadají a šlo pravděpodobně o obranou reakci zvířete. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazil jen Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakaře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto mistrovství světa 2. zlato a už 6. medaili. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Ještě dnes můžete vyrazit do Třebíče na Polanka Fest. Koná se na Podzámecké Nivě, startuje se v 18 hodin, areál se otevře ale už ve 4 odpoledne. A dnes tam zahraje například Rohony nebo PTK, vstupenky jsou stále v prodeji. A na Třebícku dnes můžete vyrazit i do Budíkovic na Extraligu v požárním útoku. Z Třebícka Markéta Báťová.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
11: Přátelé, s počasím se blízká na lepší časy a to platí o sobotě. Dnes totiž bude jasno až polojasno. Teploty, a to ty odpolední mezi 24 až 29 stupni Celsia.
14: Hit Rádio.
15: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
16: Hezké dobré ráno s vámi Lea a Filip. Víkendové vysílání z Eteru Hit Rádia startuje právě teď. Pár minutek po 7. 25. červenec. Jo, jak říkal Filip, bude teplo a bude hůř, protože jsem koukala, že ve čtvrtek až 37 stupňů já se stěhuju na Aljašku.
11: Fakt. Já jdu grilovat. Jak ty říkáš, posypeme se grilovacím kořením, ušetříme za plynové bomby v grilech a můžeme grilovat rovnou.
16: Takže prosím vás zavčasu, jo, poříďte si větráky, klimatizace a tak podobně, protože nás čeká trošku peklíčko. Každopádně teď už skvělá muzika, tak hezké dobré ráno. Little party never kill nobody. Taková malá party, která ještě nikdy nikoho nezabila, tu si dáme.

0: čtyřčata. No? Jednovaječná čtyřčata a všechno to jsou holky. Žádné tuhle poznám podle nosů, prostě verze 1 až 4. To je něco neuvěřitelného, že se někomu fakt narodí trojčata, čtyřčata. Šance, že se to stane, je 1 ku 15 milionům. To už je možná větší šance, že já nevím, třeba cestou pro rohlíky nás trefí meteorit s klauním nosem.
1: No ale mám pozitivní zprávu, kdyby se to náhodou někomu z vás stalo, tak i kočárek se normálně vyrábí. Teď jsem si tohle hledal, kočárek pro čtyřčata, samozřejmě cena je trošku vyšší, ono má tam naložíte všechny ty čtyři děti a jedete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, když půjdete do krámu, že všechno ne, dvakrát, ne jednou, čtyřikrát, jo, takže se kouknete na tu cenu těch bot a řeknete si, ty jsou ve slevě, tady ty prostě značkují za 500, no nemůžu stát dvojku, no.
0: No a vtipné pro všechny, kromě táty, je to, že ta rodina už 4 děti má. Tudíž mají doma 8 dětí teď. Tohle bude něco, já nevím, totálním požehnáním a logistickou válkou o přežití prostě. A všechny ty 4 budou mít terrible two najednou. Pubertu. Najednou první kluky. Prostě toho tátu čeká mega dobrodružství.
1: A to už ti vlastně nestačí ani ta velká dodávka. Protože když se, že jo, máma, táta, 8 dětí, to je pro 10 dětí.
0: To je minibus, mikrobus.
1: Ne, to si jenom můžeš koupit jako kamion a hodíš je dozadu prostě s nákladem.
0: Kam se hrabe Odysea? Hezké dobré ráno, jdeme hrát. Top Loader a taky Rose a Bruno Mars a Paté. Hezké dobré ráno, je sobota.

0: Minutka po čtvrt na 8 a schválně, jestli víte, čím je 25. červenec významný, jaký den dneska slavíme, Fildo?
1: Nevím. Přiznám se hned, jako můžu se podívat samozřejmě na internet, ale to by ztratilo kouzlo.
0: Napovím ti. Matějská.
1: Matějská pouť?
0: No, co je na matějský?
1: Kolotoče.
0: Tak, takže je den kolotočů. Já ho mám občas každý ráno, když se mám dostat z postele. Tak no, se mi trošku motá a mám pocit, že jsem na transfuze.
1: Já mývám po nějak... Na transfuzce, jsi chtěla říct?
0: Já to chtěla
1: nebo
0: říct.
1: Na transfuzi?
0: Ne, centrifuz.
1: Jo, takhle, ono to nemá nic společného, přátelé, s krví, ale vlastně s kolotočem.
0: Ano, dneska jeden kolotočů a já vám radši posílám další skvělou muziku. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, Erika Sylorová, Robin Schulz, Speechless, Hit Radio s vámi, taky Filip Lejček. A dáme si ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši v přepočtu bezmála 1,70 milionů korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatku, takže šťastný výherce získá celou částku do posledního centu. Vědci z jihokorejského institutu KAIST a americké Stanfordovy univerzity představili samooblékací robotický oděv. Díky systému nafukovacích trubic se kombinéza sama obepne kolem těla zhruba za 10 sekund a funguje i za chůze. Italka Idana Abignetová dokazuje, že věk opravdu nemusí být překážkou. Ve 82 letech je považována za nejstarší tanečnici na tyči na světě, tedy pole dance, a se kterým začala až v 71 letech. Trénuje dvakrát až třikrát týdně, pravidelně soutěží a tvrdí, že klíčem k její vitalitě jsou disciplína, vytrvalost a důvěra ve vlastní tělo. Letos v září navíc oslaví už 83. narozeniny.

0: Tenhle song vás zaručeně z postelí probere. Kalma, lambáda, tanec, hudba, zpěv. A nebo pro někoho i dobré ráno s chutnou snídaní, jako máme my tady s Filipem, protože my jsme si zašli do obchodu a řekli jsme si, že si dneska uděláme toasty, protože tady v kanceláři v práci máme toastovat.
1: Hele, přitom taková blbost, jak se říká, ale my jsme zvyklí si kupovat ty studený polotovary, přiznáme se, takže dneska fakt máme radost, že víme, co jsme si do toho toastu dali, je to čerstvý, křupavý, a drahý taky.
0: Ale hlavně jsme pobavili pokladní a kolem jdoucí, kteří vlastně platili v tom obchodním centru, obchodě.
1: Supermarketu,
0: prostě. Tak. Protože Filip nahlas začal počítat. Hele, máme tady toast, dvě šunky, sýr, kečup. No, to nám zbyde ještě na zítra. A vedle nás pan dostal záchvat smíchu, no. Protože si asi myslel, že nemáme dostatek financí, že prostě
1: no, protože to já jídlo. Jsem to vyloženě řekl, je to tolik a tolik, to vychází, když si to dáme i zítra 42 korun na každýho na den. A on se začal právě smát, protože to znělo jako, že opravdu nemáme už jako peníze vůbec novej platy a počítáme, kolik to stojí.
0: Tak jsme se takhle ráno pobavili, my vám pouštíme další skvělou muziku a my si jdeme udělat tu snídani. Co takhle kolon mi Erik Fritz, Kateřina Marie Tichá, One Direction a nebo Natasha Bedingfield.
2: Běž se s ním zase učit ty.
3: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
2: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit a stejně to není nic platný.
3: Tak zařídíme doučování.
4: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
5: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
6: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Lucí Borhiovou
6: a Rejem Korantengem.
5: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
6: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
7: Hit Radio.

0: až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno za minutku 8. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. A pojďme také na sport. Týdenní pauza po fotbalovém svátku v podobě mistrovství světa je za námi. Startuje česká nejvyšší soutěž. V jejím prvním kole se od 17 hodin utká Plzeň s Libercem. Souběžně se hrají i zápasy Teplice, Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin se liga vrátí do Brna. Tamní Zbrojovka bude hostit pražskou Spartu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Nastartujte víkend s úsměvem a vezměte své děti na odpoledne plné zábavy na zahradu Stříbrného domu v Jihlavě. A zatímco děti budou řádit v bezpečném prostředí, vy si můžete odpočinout u dobré kávy nebo drinku. Na děti čeká odpoledne plné her, zábavy a smíchu pod širým nebem. Více na Kudy z nudy z Jihlavy. Markéta Báťová.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: Dnes očekáváme krásné počasí, mělo by být jasno až polojasno a odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
8: Hit Rádio.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké, dobré.
5: Krásné ráno.
11: Doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne. Díky, že posloucháte, pokračujeme dál. 3 minutky po 8. hodině a je tady Damiano David.
9: Hit Rádio Vysočina.

0: krásné sobotní ráno, hezký dobrý den. Tak co, jaký pak je nejdražší koníček? Já bych řekla, že domácí mazlíček. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří, když ničí všude všechno kolem. Dokonce to potvrdili i pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik prostě ty věci stojí, sama s tím mám osobní zkušenost. Čím dražší kůže na botách, tím lépe se žvíká pejskům. Pojišťovny dokonce teď řeší bizární případy. Například, jako jsou vyhrabené skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Nebo je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem, co si budem, že to zahradu udělají těm sousedům třeba po svým. A vtip je v tom, že dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo. Dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce, až on se rozhodne, že prostě cokoliv zničí a my to budeme muset zaplatit. Ty pojistné události rostou o desítky procent, protože byty jsou plné drahé elektroniky a zvířata mají prostě nudu. Takže překousali třeba různé kabely, s tím mám zkušenosti, já koupila jsem si úplně novou televizi. Stála tenkrát asi 25 tisíc. Já přijdu domů. A ten kabel od té televize, úplně totálně rozkousaný. Takže asi tak, co zničili ti vaši, dejte nám vědět na 777-937-777. Jakou zkušenost máte, co jste si třeba koupili, měli jste z toho obrovskou radost. Nebo vy, dámy, prostě krásný boty, střelíce, přišli jste domů a pejsek se na nich trošku vyřádil. 777-937-777. Filipe, co to bylo u tebe, máš něco takového?
1: Nemáme, tak my máme kočičku doma, tak jsem
0: ale
1: tam,
0: i kočky
1: jsem tam něco jako poškrábe. U nás je teda spíš problém,
0: sedačku,
1: že my jsme si třeba koupili jako kožešinu, jako z ovce, jako pravou, takhle jako místo koberce. No a ona nám na to jako furt močila, takže vlastně po 3 měsících jsme to vzdali, jako kožešina je schovaná někde, nevím, kolik to stálo, 5-6 tisíc v háji, takže ne, že by to jako podrápala, ale tím, že na to močí, tak to vlastně zničila taky.
0: S tímhle mám taky zkušenost, koupila jsem si nádherný drahý koberec. Můj pes je naučená, nebo ona je naučená i na plínku, když je třeba dlouho doma, ale prostě chodíme ven, máme i zahrádku, takže venčíme venku, ale je od malinka naučená, že když fakt prostě vím, že dlouho někde budu, má plínku. Taky, koupila jsem nový koberec. Jednou jsem jí přitom přistihla, no a konec, že jo, to nejde prostě. Ty psi si to spletou, takže dejte vědět ještě jednou 777-937-777. Tady už od nás Alan Walker, taky Ray Dalton, mějte hezké sobotní ráno.

0: Ray Dalton a my jdeme na ty vaše příběhy vašich domácích mazlíčků. Co vám vaši miláčci doma zničili? Ahoj, mám československého vlčáka a jako štěňátko mi prokousl tablet s obalem vlka, ale fungoval. Jen měl dvě dírky od těch jeho tesáků. Díky moc, tady píše potom Lucka. My máme dva Yorkshíry a ty jsou nejhodnější na světě. V životě nikdy nic nezničili, takže já patřím mezi ty šťastlivce. Co dělají? Jenom radost. Lucka. Luci, děkuju. Taky tady píše Andrejka, dobrý den, můj mazlíček mi příjemně a mile ničí akorát nervy, když se rozhodne si hrát s mojí rukou, jinak nikdy nic nerozkousala a ani nezničila, je to francouzský buldoček, to nemá v povaze. Příjemný den, Andrejka. Pak tady píše Drahuna, já mám okousané šňůrky od žaluzí, boty i gauč. No, hezky pěkně. Těch zpráv přišlo opravdu hodně.
1: Ty šňůrky od žaluzí, to je taky pravda, hlavně ano. U kočiček, protože tam jsou takový ty papírový provázky a ano. Takový ty vlasce a když to přetrhne to zvířátko, no tak musíte vyměnit celý ty žaluzi a to se nám vlastně stalo taky, takže furt jsem jí chválil tu kočičku a teď vlastně si vzpomínám, jak je to zlej tvor, jestli my si vůbec doma necháme.
0: Každopádně, kamarádi, děkujeme za všechny zprávy, protože to množství je tady opravdu veliký, takže díky, díky, díky. Stejně je milujeme, že jo, a všechno jim odpustíme. Oni udělají ty kočičí nebo psí oči, no a všechno je zapomenuto. Za chviličku příběh Marek Lambora, Tereza Mašková.
2: Hit Radio Vysočina. Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Lucí Borhyovou
3: a Rejem Korantengem.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
4: Je, opo.
5: A tamhle jde Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
7: Teď to nejde.
6: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
7: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
6: Víš co? Já si to zařídím sama.
8: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
6: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
6: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
8: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Na anglickém kriketovém hřišti došlo k nečekanému přerušení utkání. Hlavní roli totiž nepřevzal žádný hráč, ale zatoulaný bík, který běhl přímo na hrací plochu. Hráči museli čekat, než se zvíře podařilo bezpečně odvést pryč. Kuriózní incident pobavil diváky a okamžitě se stal hitem internetu. Vývojáři v Číně představili robota, který dokáže konkurovat elitním hráčům stolního tenisu. Stroj využívá umělou inteligenci a dokáže rychle reagovat na pohyb soupeře. Technologie má pomoci nejen ve sportu, ale i ve vývoji chytrých robotů. No a v Británii se konalo tradiční mistrovství světa v házení krémových dortů. Soutěžící po sobě házeli desítky sladkých projektilů a výsledkem byla pořádná spoušť. Organizátoři ale tvrdí, že právě chaos a smích jsou hlavním důvodem, proč akce každoročně láká diváky. A teď, když vidím tuhletu závistivou osobu proti mě, která má ráda cizí neštěstí, tak bych po ní mrsknul dort taky.
1: Každoročně.
0: Mám připomenout tvůj přeřek dneska. Transfuska. Dej tam muziku. 3, 2, 1, teď.
1: Hezké dobré ráno. Adele, Linkin Park před námi.

0: Za 9:45 aktuální čas, sobota 25. července, hezké dobré ranko. Za pár minutek tady máme dopoledne a my vám teď, dámy, holky, dívky, ženy, poradíme, jak se zbalit na dovču, aby kufr vlastně nebyl tak super těžký, což mi se stává asi vždycky, i když jedu třeba jenom na jeden den. Tak jaké si expertky radí? Neberte si džíny, protože jsou těžký. Naložte si jen lehké boty, přihoďte méně spodního prádla a perte si ho. No a nakonec minimum kosmetiky, takzvaně za mě kartáček na zuby stačí.
1: Já si myslím, že byste si ženy měli všeobecně zamyslet nad tím, jestli na tu dovolenou tolika těch outfitů využijete. Já vím, že i na ty hotely každá večeře pro vás znamená vlastně jiný outfit, jinak by to bylo vlastně fopa přijít v tom, co před třemi dny, ale věřte tomu, že my muži to tak jako vůbec nevnímáme. I když vy to určitě neděláte pro nás, děláte to hlavně pro sebe, ale jako neustále jako vážit opravdu, jestli se jako vejdeme do těch 20 kil, nebo jako je to už otravný každý.
0: Hele, vy muže si ani nevšimnete pomalu, když máme přebarvenou barvu vlasů, takže my ženy prostě se chceme cítit stále krásné, takže holky, kašlete na to, balte si všechno, co chcete, hlavně ať vám je dobře.
2: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.

0: Ten Chance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 Kč.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Návrh opozičního hnutí STAN, který chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovali s četnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 200 000 lidí a pohltily okolo 32 000 hektarů porostu. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění, v žádné sobouzemí ale nejsou hlášeni mrtví. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: V Náměšti nad Oslavou startují folkové prázdniny. Jsou neobyčejným osmidenním festivalem v kulisách renesančního zámku. Návštěvníci si zde užijí aktivně i pasivně hudební, výtvarné a taneční dílny. Slavnostní otevření festivalu je dnes v 8 večer. Zítra program pokračuje od 14 hodin u Staré tkalcovny. Střebícka, Markéta Báťová.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Pokud jste se těšili na sobotu a krásné počasí, trafili jste to správně. Jasno až polojasno, odpolední teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
7: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, 4 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A dneska tam máme romantický, nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Dobře, pozorně poslouchejte, do té doby dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně skvělé hity.
7: Hit Radio Vysočina.

0: pojďme si dát jedno krásné dnešní výročí. Protože dneska je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci, pejsci Cigán a Dežík. Byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. A dokonce to má dobrý konec. Vrátili se na Zem v kapsli s padákem. No? Voříšci jsou prostě genetická elita.
1: Cigán a Dežik se jmenovali?
0: No.
1: To je dobře, co jsou jako pěkný jména, si myslím.
0: Tenhle experiment dokonce dokázal, že přírodní výběr na ulici vytvoří odolnější organismus než jakákoliv šlechtitelská stanice, ne? A taky bych mohla vzkázat svůj klouvince, což je čivava křížená s krátkosrstým špicem. Ona je taková všeho chuť, ale je to láska. Tak bych ji chtěla vzkázat i vy, přátelé, svým pejskům, že tam bylo hodně kabelů, ale oni je nerozkousali. A když jsme u těch psů, tak si pojďme dát taky jednoho psa, který zítra navštíví Českou republiku, ale je to pes, který nekouše. A tím je Pitbull, protože ten zítra bude v pražských Letňanech.

0: Lady Gaga Hold My Hand. 2 minutky po 4:15, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, a to právě teď. Volejte na 800 937 937 a my se těšíme, komu z vás uděláme radost. Do té doby třeba Eva Farná.
1: Řidičky i řidiči autobusu Wanted. Wanted. Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: My jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Hezké dobré dopoledne, ptáme se, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, moc tě zdravíme, odkud voláš?
1: Já volám teďko z Liberce aktuálně.
0: Z Liberce, jaké tam vládne počasí, určitě krásně.
1: Já jsem teďka teda zavřená na hotelu, ale nevidím ven, takže věřím tomu, ale že je venku určitě krásně.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: Bude mít můj partner.
0: Dobře, jak se jmenuje?
1: Jarek.
0: Jarek, potřebujeme to datum, aby jsme tady mohli vyfiltrovat muziku pro něj?
1: No přece 26. 7.
0: Takže zítra? Skvělý, takže datum máme a jdeme na pravidla. Maruško, my ti zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého Jarka, Jarečka, nebo jak mu říkáš, miláčka, lásky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Budou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád, určitě už to znáš, když k nám voláš,
1: ano,
0: tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Hit z filmu Láska nebeská, kde Hugh Grant tančí Point Sisters Jump.
1: Jo, tak to miluju, miluju ten taneček, prostě, to miluju.
0: A tančíte ho spolu?
1: Dneska ho donutím ho zatancovat.
0: Dobře! Tak teď máš i ten správný čas, aby si svému Jarkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já bych mu chtěla říct, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně mě, hodně lásky, hodně peněz, protože z toho já pak budu mít prostě dárky, takže to je skvělý, takže tohle mu hodně přeju, hodně mu to přeju.
0: Hodně mě hodně pobavilo, hodně mě, Filipe, budem to taky používat, hodně mě, já ti přeju, hodně mě.
2: Hodně, no a to je hezký, jo.
0: Můžeme se nechat inspirovat naší posluchačkou Maruškou. Maruško, prosím tě, my tady samozřejmě nemáme pro tebe jenom ten song, ale máme tady, ty jsi někde, kde máš hrozně hlučno.
1: No, my jsme totiž v jednom hotelu, protože už tak jako oslavujeme ty narozeniny, takže jsme si zajeli takhle na takový wellness.
0: No tak to je
1: krásný.
0: Taková zoologická zahrada. Každopádně koukám, že už je veselo z rána, možná jste nešli ani spinkat od včera. Každopádně máme tady romantiku pro dva. Co říkáš? Firma na zážitky, plavba po Vltavě. Po Vltavě opět pro dvě osoby.
1: No to je úplně naprosto nádherný. To, ježišmarja, to fakt je pro nás, jo? Takhle pro dva.
0: No jasně, je to pro dvě osoby.
1: Ježiš, tak to krásný.
0: To my máme štědrou firmu na zážitky, můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firma na zážitky.cz. Tak Maruško,
1: určitě.
0: Vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Point Sisters posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Děkuju, mějte se taky krásně a chci říct, že jste úplně skvělý moderátoři a miluju vás.
0: Ježiš, děkujem, my milujem tebe, ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezké sobotní dopoledne, ruleta je za námi, spousty skvělé muziky před námi. Radost vám udělají Mirai, Jennifer Lopez, nebo taky Avril Lavigne a Benson Boone. Tohle všechno do desáté.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
3: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
4: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě.
2: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
3: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
4: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi.
2: Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: is beautiful, things that I've got.
1: Čas nezměním. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Oblíbené historické památky v centru Prahy zaznamenávají letos v létě absolutně rekordní návštěvnost turistů. Do české metropole míří 100 000 návštěvníků z Asie, Ameriky, západní Evropy po kompletním zrušení cestovních omezení. Místní hotely a restaurace hlásí plno, což těší ekonomiku, ale zatěžuje centrum. Nezvyklé horké léto v jižní Evropě nutí místní samosprávy zavádět přísná omezení kvůli spotřebě vody. Kvůli absenci srážek a vysychajícím přehradám platí v turistických oblastech přísný zákaz napouštění bazénu. Opatření mají zajistit dostatek pitné vody pro všechny domácnosti i klíčové podniky. A pojďme také na fotbal. 40-letý brankář Vozíňa si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na fotbalové mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chelském klubu Colo-Colo. Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i zároveň marketingovým tahem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ještě dnes můžete vyrazit do Třebíče na Polanka Fest. Koná se na Podzámecké Nivě, startuje se v 18 hodin, areál se otevře ale už ve 4 odpoledne. A dnes tam zahraje například Rohony nebo PTK, vstupenky jsou stále v prodeji. A na Třebícku dnes můžete vyrazit i do Budíkovic na Extraligu v požárním útoku. Z Třebícka Markéta Báťová.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Na dnešek, přátelé, už opět můžete vytáhnout grily z obalu, také sundat plachty z bazénu, protože bude nádherně jasno až polojasno, odpolední maxima až 29 stupňů Celsia.
10: Já ty horka nechci.
9: Hit Radio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
10: Hezké dobré sobotní dopoledne, řítí se na nás vlna veder. Já to prostě nechci, nedávám. Kdyby bylo takhle, tak je to naprosto úžasný. Člověk se nadýchne, docela dobře vyspí, podniká nějaký výlet, ale chápu, ten, kdo má bazén nebo jste někde u vody na dovči, to je v pořádku. Ale pro nás pracující se budeme potit ve vlastní šťávě. Každopádně za chviličku Shakira, její zoo, anebo taky Train, Drive.

0: Zoo, Shakira dozněla z Eteru Hitrádia 10 hodin 10 minut. Dámy, objevili jste první šedý vlas a topíte se v depresích. Mně se to teď stalo, že jsem si opravdu našla dva malinkaté šedé vlasy a říkám si, aha, tak to už je něco špatně. Každopádně, prosím vás, žádný deprese, hezky z nich vyplavte ven, jste totiž šťastná osůbka, protože přiznání šedin je trendy. Fakt. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svou identitu a budete sama sebou, i když já se rovnou přiznám, že barvit se budu, dokud to půjde, ale je to vlastně takový nový blond trend, jestli si rozumíme. Vždycky jsme chtěli takové ty melíry a podobně, takže přiznat šediny je prostě nový trend. Podporu už šedinám vyjádřili třeba zpěvačky Lady Gaga nebo taky Ariana Grande, tak dejte vědět, jak to máte, holky, vy. Milujete svoje šediny nebo barvíte se rády a tak podobně. Já třeba ano, našla jsem si teda ty dva šedé vlasy, ale prostě barvit se budu pořád. Já šedinám prostě nepropadnu. No, Filipe, co ty? Naopak třeba u chlapů šediny jsou krásný. Můj chlap je celý šedivej a hrozně se mi to líbí.
1: Už mi tam roste pár šedivých takhle vlásků, hlavně na vousech. Ono to jako, já jsem si nejdřív myslel, že jsou blondětý, ale přátelé, skutečnost je taková, že jsou prostě šediví. Takže
0: on v 35
1: letech už začínám už pomaličku šedivět. Ale jak ty říkáš, no tak většinou to, že nám u chlapů líbí.
0: Ano.
1: A nesmí to mít už v 25 třeba, to by bylo možná na škodu.
0: To je jedno, ale prostě je to hezký. U chlapů je to něco jiného než u nás ženský. Tak dejte vědět, jak to máte se šedinami vy. Teď už Miley Cyrus. We were good.

0: Maxwell. In Grosso, More Than You Know. Hit Radio s vámi Lea a taky Filip. 10:45. Doufám, že se máte krásně, že si užíváte sobotního dopoledne a tak celkově dobrého víkendu. Ať děláte cokoliv, doufám, že vám bude prostě dobře. K tomu naše muzika, za chviličku Činasky, Hozier, Pink, nebo taky The Sound of Silence, to máte hodně rádi. Tak rozhodně nikam neodcházejte a buďte s námi.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Taky drobná paralela z éteru Hit Rádia, 3 minutky po půl 11. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak ano, i když z vás někdo pracuje, nebojte, nejste v tom s vámi. 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Já se v tom teda vidím, bohužel, přiznám to, jsem mezi nima. Víc než polovina z nás za volantem totiž taky píše na mobilu zprávy. Tím nechci říct, že jsme fakt šikovní a zvládáme toho spoustu najednou. Tím bych chtěla říct, že jsme prostě truhlíci a špatně dopadneme. Jo, neberte si ze mě vůbec příklad, prosím vás, mobil do auta vůbec, maximálně někam do stojánku a na handsfree, žádný SMSky. Protože třeba v Anglii teď mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. Je to hezké, ale hezčí by bylo, kdyby ta značka dala řidiči tak trošku potlamně, co si budem. Teď už Pink a taky The Sound of Silence. Tak hezkou sobotu.

0: Silence. Za chviličku Michael Jackson, David Guetta, Ray, Where is my husband? To bych taky ráda věděla. A nebo Eminem, Ariana. Tohle všechno od nás pro vás. No a potom už rozhodujete vy, co budeme hrát. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hitrádia, co by vám tak udělalo radost. Případně chcete někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A nezapomeňte nám napsat, co dneska budete baštit. Hity na přání k vaření taky můžete psát na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukáme i tam a těšíme se, komu z vás uděláme dneska radost.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Lucí Borhyovou
5: a Rejem Korantengem.
4: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date,

0: fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, která udržela provoligovou příslušnost až v baráži. Soutěžní premiéra v Baníku čeká trenéra Romana Skuhravého. Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Nastartujte víkend s úsměvem a vezměte své děti na odpoledne plné zábavy na zahradu Stříbrného domu v Jihlavě. A zatímco děti budou řádit v bezpečném prostředí, vy si můžete odpočinout u dobré kávy nebo drinku. Na děti čeká odpoledne plné her, zábavy a smíchu pod širým nebem. Více na Kudy z nudy z Jihlavy. Markéta Báťová.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Dnes očekáváme jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Co se týče počasí v týdnu, tak můžeme říct, že kromě pondělí a úterý, kdy to docela půjde, očekáváme po celý týden teploty přes 30 stupňů Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Je to tak, 3 minutky po 11. My jdeme hrát oblíbené hity na přání k vaření. Tak pokud chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj na 777-937-777 a startujeme právě teď. Hezkou sobotu.
2: Hitrádio Vysočina.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokračujeme dál 9 minutek, 11 hodin k tomu. Každopádně píšete nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Napsala nám tady posluchačka Lenka z Náchoda. Milá Leonko a Filipe, moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro moje dvě úžasné děti, Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek hned po sobě. Mám vás ráda a jste pro mě všechno. Písničku bych chtěla od Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Moc děkuji, jste nejlepší rádio a ty, Leonko, jsi úžasná, tvůj hlas je pohlazení na duši a k obědu máme kuřátko a bramborová kaše. Krásný den všem.
1: A to vypadá, jako když nechce paní jenom jako zahrát na přání, ale jako když chce ještě něco, víš, protože říkala vlastně, co tam, mě tam vlastně pobavilo, jak jsi říkala, Jo, jste moje všechno, to jsem vlastně ještě neslyšel, ne, na naši adresu.
0: Ne, ale to byl vzkaz těm dětem, ne? Kristýnka, pro Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek, a ať já vlastně skrz éter Hit Rádia řeknu, jste pro mě všechno.
1: Jo, tak to už mi dává, já už jsem si říkal, že to je už nějaký moc, jako že by Hit Rádio pro vás bylo všechno, bylo by to samozřejmě nádherný, ale těžko uvěřitelný zase.
0: Vypni si ten mikrofon, prosím tě, protože posloucháš asi spodní části těla než nahoře. Každopádně, Leničko, samozřejmě my tvoje hudební přáníčko splníme strašně moc rádi. Jeden z nejkrásnějších duetů Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, právě teď. Tak si ho uži a nechte si chutnout, protože bramborová kaše a kuřátko, mňam, taky bychom si dali.

0: Mandolína a Dam Djurić, my pokračujeme dál, píšete nám spousty zpráv na 777937777, hrajeme hity na přání k vaření a píše nám tady Tereza: ahoj Leonko, prosím, zahraj nám All Night Long od Lionela Richieho, dneska grillujeme, protože bude opravdu krásně, čekáme taky návštěvu, uděláš nám velkou radost a bylo by to pro všechny posluchače a taky pro tebe s Davidem do studia. Tak jsi zase David, Filipe.
1: No, já jsem byl i včera David, takže já jsem řekl, já jsem se právě přejmenoval, jako určitě znáte Michala Davida, že jo, to zpěváka, tak já jsem Filip David bude dneška. A mám to jednoduchý, prostě buď mu budu říkat příjmením nebo křestním jménem a je to hotový.
0: Ale to je hezký, že si to takhle občas někdy spletou. Prosím vás, to je Filipek, Davidka, máme ve snídaní šampionu, ale kluci se občas takhle jako zaskakujou, pomůžou si vzájemně a tak podobně.
1: A my jsme milovníci fotbalu a fotbalisté drží při sobě.
0: Tak Lionel Richie za chviličku, taky Goldeny nebo Jay-Z, Alicia Keys. Co bude dál, je dál na vás. Tak napište nám na 777937777 a ty mě přestaň, Filipe, rozesmívat. Tak, jdeme na to.
2: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Lucí Borhyovou
3: a Rejem Korantengem.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
5: Láska prochází žaludkem.
6: A když je k tomu veselo,
5: tak to musí být
6: jediné místo v Jihlavě.
5: Pekárna Veselo.
6: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
5: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
6: Husova 46, Jihlava.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Pokračujeme dál, protože vaše hudební přáníčka se nám tady hromadí. Takže chcete divokýho Billa, bude Alvaro Soler, taky Gary Halliwell. Se můžeme trošku schladit deštěm, protože nás čekají opravdu horké dny. No a do 12. do pravého poledne si můžete napsat to, co byste rádi z éteru slyšeli.

0: nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Je, Opel.
6: A tamhle jede Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní...
1: Srovnání k 15.7.
2: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají...

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, 2:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola. Na některých je možné je podat už jen do konce července, jiné mají termín až do konce srpna. Volná místa jsou například na ekonomii, ošetřovatelství, historii nebo oboru profesionální pilot. Některé školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. A jedna novinka z fotbalu. Sparta získala Jonathana Brunese z Rákova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 6 milionů eur, tedy 145 milionů korun. A k tomu případné bonusy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Náměšti nad Oslavou startují folkové prázdniny. Jsou neobyčejným osmidenním festivalem v kulisách renesančního zámku. Návštěvníci si zde užijí aktivně i pasivně hudební, výtvarné a taneční dílny. Slavnostní otevření festivalu je dnes v 8 večer. Zítra program pokračuje od 14 hodin u Staré tkalcovny. Střebícka, Markéta Báťová.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Pozvolna se, přátelé, dostáváme do těch vysokých teplot. Dnes bude jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Ovšem, co se týče příštího týdne, kromě pondělí a úterý, počítejme s teplotami nad 30 stupňů Celzima. No, protože když chcete říct něco, co nemáte v plánu, přátelé, prostě kromě pondělí a úterý bude vysoko nad 30 stupňů Celzia. Děkuji vám.
0: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Aspoň naši posluchači vidí, že to všechno jede živě, Filipe, a přeřeknou se je ličké. Každopádně, přátelé, krásné dobré odpoledne. Pár minutek po pravém poledni, dobrou chuť, pokud si budete dávat ty vaše dobré sobotní obědy. My vám k tomu budeme hrát Justin Timberlake nebo Morandi za chviličku, jo? Tak hezký odpolko.
0: Hit Radio Vysočina.

Sobotní Hit Radio stále s vámi, krásné odpoledne. Skoro polovina 43 Američanů by údajně opustilo svého partnera za $1,000,000. Jak se říká, co? V dobrém i zlém dnes znamená, než mi někdo nabídne 7-místnou částku. Takový to lásku si vlastně za peníze nekoupíš, říkali, ale zjevně se z ní můžeš vykoupit. A nebo víš, lásko, miluju tě, ale ten nový dům s vířivkou v Miami budu milovat ještě trošku víc. Jak by to asi vypadalo u nás? Váhal by někdo z vás? Já si myslím, že ne, protože Čech se neptá, jestli odejít. Čech se ptá, co všechno v té ceně je. Hezkou sobotu.

0: milé a díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dovči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hitradio.
1: Hitradio Vysočina.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké sobotní odpoledne, jak už jsme s Filipem zmiňovali, do České republiky se nám hold vrátí tropy. Já nejsem zastánce vysokých teplot, pakliže nejsem někde u moře nebo u vody, anebo taky u bazénu, tak kdo máte doma bazén, tichá závist, ale přeju vám to ze srdce. Každopádně následující týden se má totiž podle předpovědi naplno vrátit tropické počasí. A příští víkend by mohly teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Ale pozor, taková pozitivní zpráva, ještě předtím přejde přes Česko studená fronta. Pondělí, úterý by mohlo být chladněji a od středy, přátelé, klimatizace, větráky, všechno ze všeho jde, nebo z čeho jde, studený vzduch a dělá nám dobře, prostě berte všema deseti. Každopádně, ať už to máme kdokoliv, jakkoliv, užijme si to počasí naplno. Jsme Hit Rádio.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Sobotní odpoledne, čas je neúprosný, my se bohužel společně blížíme do zdárného konce. Byla s vámi Lea, taky Filip, doufám, že si užijete dnešní den naplno, tak jak chcete, podle libosti a chuti. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. My se na vás budeme těšit, opět spousty skvělých hitů, dobrá nálada, nějaký ten dáreček pro vás. A teď už ahoj, jo, a zůstaňte s námi. Čau.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor, dejte na nehodu motocyklů na trase Hodice Telč u obce Bolevčice. Probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce a místo průjezdné je jen s opatrností. Pokud někam jedete, přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun, po kterém pátrali u ostrova Sulawesi. Na jeho palubě bylo 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Všichni členové posádky byli zachráněni a v současnosti jsou v péči lékařů. Po lodi pátrali v zálivu Tominy desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 550 km čtverečních. Použili přitom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monikou Dorianovou z Andory a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
0: Na sobota si pro nás na Vysočině připravila krásné počasí, bude jasno až skoro jasno, místy se může objevit průsvitná oblačnost a teploty se budou držet mezi 25 až 28 stupni Celsia.
5: Hit Radio Vysočina.
0: No a s vámi už je Tomáš, doufám, že si užíváte relax po obědě, třeba u nějaké kávičky a jako desert posílám další hity, tady už je Enrique Iglesias. Hit Radio. Další hity, tady už je Enrique Iglesias.

Linkin Park a taky Enrique Iglesias nám odstartovali 13. hodinu ve vysílání Hitrádia Vysočina. No až do 18. vám dneska bude dělat společnost Tomáš Zigrin. Přeji vám krásnou sobotu 25. července. Mně oficiálně včera začala 14. denní dovolená a jak slyšíte, odstartoval jsem jí další prací. Ale tou, kterou mám extrémně rád, vysíláním pro vás. No a možná se vám to bude zdát neuvěřitelný, ale čas letí jako blázen. Tenhle víkend je totiž poslední červencový a už na konci příštího pracovního týdne se přehoupneme do druhé poloviny letních prázdnin. V pátek už totiž začne srpen. Tak si pojďme společně užívat toho dnešního dalšího letního odpoledne naplno, ať už děláte cokoliv, anebo třeba se mnou držíte basu v práci. Tak přeji, ať je všechno zalité sluncem, což u nás v éteru samozřejmě rozhodně je. A zdá se, že všude po celé Vysočině taky, protože nám počasí opravdu přeje. Co nám ale k tomu všemu ještě chybí, jsou další hity, které máte rádi. Tak nebudeme otálet a jdeme na ně. Hned teď na nás už z playlistů vykokuje Lady Gaga, tak její Abracadabra. Tak hezké odpoledne při poslechu Hitrádia Vysočina.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Víkend na Vysočině nabitý akcemi a pokud nemáte ještě jasný plán, tak třeba vám s tím plánováním teď pomůžu. Dneska zaručeně vyražte na louku k Jurdovi z Divokýho Byla, který po 18. pořádá Čeřínek Fest. Brány areálu se otevřely už ve 12 hodin pro rodiny s dětmi a koncentrovat se začne už ve 14 hodin. Těšit se můžete třeba na kapelu UDG, Prago Union, anebo na zpěváka Davida Kolera či rapera Marpa. No a druhým dnem pokračuje dnes od 17. hodiny i Polanka Fest v Třebíči v areálu Podzámecká Niva, kde například uslyšíte Koujo anebo rapera Rohonyho. Pokud ještě nemáte plán na zítřek, v pohledu u Hlavičkova Brodu se uskuteční tradiční výstava květin v prostorách tamního zámku. Těšit se můžete na růže, mečíky, bonce, aranžmá z řezaných květin i stánky s řemeslnými výrobky. Akce trvá až do 17. hodiny. Událostí se koná více než dost, ať už vyberete jakoukoliv, tak si ji pořádně užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz. Váš dodavatel Toyota.
2: Běž se s ním zase učit ty.
3: Ne, řekli jsme každý půl hodiny.
2: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
3: Tak zařídíme doučování.
4: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz Basic, aby učení nebylo mučení.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
0: Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Anglický boyband Westlife Uptown Girl nám rozzářili to sobotní odpoledne pěkně o půl druhé na Hit Rádiu Vysočina. No a na mě na sociálních sítích vykoukl tento týden takovej šedivej sesklej pan, který sedí na židličce na pláži a u něho text, když po měsících v kanclu přijedeš na pláž. Tak takhle přesně jsem si připadal, když jsem dorazil před 3 týdny za partou přátel do kempu. Ze začátku na mě koukali, ptali se mě, co mi jako je, a pak mi říkali, ať se hodím do čilu. Nakonec se podařilo a já se fakt uvolnil a zase jsem chytl barvu a užili jsme si parádní týden v kempu na Zvoli. No a tak mě napadá, jaký byl ten nejvtipnější nebo nejzajímavější moment na vaší letošní dovolené? Napište mi na můj WhatsApp nebo na náš WhatsApp rádiovej 725 44 38 37 nebo mi klidně nahrajte s hlasovkou, budu moc rád, když se o svoje prázdninové historky podělíte a některé z nich si ještě v téhle hodině řekneme i tady na Hit Rádiu Vysočina. No a k tomu rozjímání o vašich dovolených hrajeme pěkně dál, a to Beyoncé a také kapelu Coldplay a vlastně takovou hymnu pro víkend. Tak si to užijte.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, kde jsme vám teďka hráli Imagine Dragons. No a musím říct, že Imagini mají takovou jednu zvláštní schopnost dodat energii, ale zároveň člověka na chvíli zastavit a pěkně, aby se pěkně zaposlouchal do těch tónů. No a přesně to je na tom víkendu skvělý, že nemusíme pořád nikam spěchat. Stačí si ten okamžik užít a poslechnout si třeba své oblíbené rádio. Ať už jste na cestách, na koupališti nebo jen doma třeba relaxujete po obědě, jsem rád, že můžeme být součástí vašeho sobotního odpoledne a samozřejmě k tomu posílám další dávku jen těch největších hitů. Florida, taky David Guetta nás takhle už brzy odpoledne vytáhnou do klubu a dáme si taky Alanis Morissette. A její Ironic, tak určitě zůstaňte s námi, ať vám tyhle hity neuniknou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
3: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
2: Objednejte si lahůdky z Lahůdky Veselo v Jihlavě. Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
3: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
2: Lahůdky Veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě. Tak jako kdysi. Lahůdky Veselo, Husova 44, Jihlava.
4: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Florida, David Guetta v povedené spolupráci Vitu Can Club Handle Me. 13 hodin 52 minut na Hit Rádiu Vysočina. No a téma pro tuto hodinu bylo jasný, ptal jsem se, jaký je pro vás zatím nejzajímavější anebo nejvtipnější zážitek z dovolení. Katka ze Žďáru napsala nejlepší zážitek, večer u ohně, kytara, hvězdy a úplně vypnutý mobil. A vlastně jí vůbec prej nechyběl, píše. Tak Kačka si dala takovej malej letní digitální detox a myslím, že to měl podobný i Petr Zihlavy, který napsal, že letos na dovolené udělal rekord. Za týden neotevřel pracovní e-mail ani jednou. No a manželka mu prej řekla, že to byl jeho největší výkon za posledních 10 let. Tak tomu se říká absolutní odpočinek od práce. Díky za vaše skvělé reakce. No a do té 14. hodiny posílám ještě další hity. Čeká nás Taylor Swift a nebo hned teď kapela Green Day.

0: Velký hit Taylor Swift Fate to od Ophelia na Hit Radio Vysočina. Za pár sekund je to 14. hodina, tak jdeme mrknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, jen pozor u Jihlavy, kde u obce Červený kříž směrem na Havlíčkův Brod probíhá oprava vozovky a provoz je zde řízen kyvadlově. Tak počítejte se zdržením. Pokud nikam jedete, tak přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Radíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
6: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
7: Teď to nejde.
6: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
7: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
6: Víš co? Já si to zařídím sama.
8: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
6: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
6: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
8: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požárů přechodně sníží. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž do nemocnic, taktéž ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. Kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady v pátek evakuovaly přes 200 000 lidí. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. Úřady nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, jenž se nachází u města Bordeaux a je velmi oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Kajakářka Barbora již kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Kajakářka

10 minut po 14. hodině vás zítra Rádia Vysočina zdraví Tomáš a přeje pohodovou sobotu 25. července. Tohle byla Timberg a její Seek Bromance. No a jestli už se nemůžete dočkat, až si pořádně zaplavete v jihlavském bazénu Evžena Rošického, tak mám dobrou zprávu. Po více než roce rozsáhlá rekonstrukce míří do svého finále. No a změnilo se toho opravdu hodně. Oba bazény, jak plavecký, tak dětský, dostaly nové nerezové vany. Moderní technologie se postarají o úpravu a čištění vody a o komfort nová vzduchotechnika, vytápění, ale i elektroinstalace. Návštěvníci se mohou těšit také na nové sprchy, novou prosklenou stěnu a venkovní terasu, která celý areál příjemně oživí. No a pokud půjde všechno podle plánu, už na konci srpna se sem vrátí všichni plavci. No a pokud jste zvědaví, jak bazén vypadá jen pár týdnů před otevřením, mrkněte na video na facebookových stránkách města Jihlavy. Myslím, že se máme opravdu na co těšit. No a těšit se s námi můžete i právě teď ve vysílání Hit Rádia Vysočina, protože i tady nás teď čeká jedna novinka. A to hudební. Krištof a Dominika Aládžia a jejich společný duet Půlnoční hřích.

Velká romantika v sobotu odpoledne na Hit Radio Vysočina, těsně po čtvrt na tři, pět minutek teda po čtvrt na tři, John Legend, All of Me. No a možná připomíná takové ty nejdůležitější věci v životě, které se nedají koupit. Jsou to lidé, kamarádi, rodina, partner či partnerka, se kterým můžete sdílet obyčejné i neobyčejné chvíle. Tak pokud je teď máte vedle sebe, užívejte společně skvělou sobotu ve společnosti našich hitů.

0: kapela, zpěvák Alex Warren se svojí hitovkou Ordinary. Tak určitě zůstaňte na vlně Hit Rádia Vysočina. Hit Rádio.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byl zpěvák Alex Warren se svým velkým hitem Ordinary. Hezkou sobotu všem přeje Tomáš, no a pokud máte rádi zajímavé okamžiky na obloze, tak si zapište do kalendáře středu 12. srpna. Právě tehdy nás čeká největší částečné zatmění slunce, které bude z Česka vidět a žádné takové už do roku 2075 vlastně nezažijeme. Zatmění slunce začne krátce po 7. večer, kolem 8. hodiny bude na vrcholu a měsíc zakryje zhruba 86% slunečního kotouče. Jen pozor, slunce bude už hodně nízko nad obzorem, takže bude potřeba najít místo s dobrým výhledem na západ a to si myslím, že u nás na Vysočině nebude zas takový problém vylézt nikam na nějaký pozorovací palouček. No a hlavně nezapomeňte na speciální ochranné brýle, protože dívat se na zatmění bez nich je, dá se říct, nebezpečné. Tak schválně, budete 12. srpna u toho? Tak já myslím, že tohle se více než nabízí zažít opravdu krásný romantický večer se svou drahou polovičkou a třeba s něčím dobrým pití někde na louce. Snad k tomu bude přát i počasí, to uvidíme, a když na to jen tak pomyslím, tak tohle se k tomu opravdu hodí. Tenhle hit, This Love. Tady už jsou Maroon 5, tak hezký poslech s Hit Rádiem Vysočina.

0: Becky Hill, taky Galantis doběhli na Hit Radio Vysočina se svým hitem Run. Skvělá hitovka plná energie při sobotním odpoledni. Hezkou sobotu do celé Vysočiny přeje Tomáš Digrin. No a dneska je významný den pro motoristy. A v tom smyslu, že dneska je den takzvaného svatého Krištofa, patrona všech motoristů a cestovatelů. No a mě tak napadá, co si takhle přát, aby nám vykouzlo zase levnější pohonné hmoty. Protože tankování na Vysočině opět zdražilo. Za litr benzínu i nafty teď řidiči zaplatí v průměru 42 korun a 10 haléřů. Nejvíc zdražila nafta, a to o více než 4 koruny za poslední týden. Nejlevněji natankujete benzín na Pelgřimovsku, naftu pak na Třebíčsku, no a za růstem cen stojí především ukončení státní regulace pohonných hmot. Takže my tě, svatý patrone Krištofe, prosíme zase o nějaké zlevnění, jo? A k tomu ti třeba zahrajeme jen ty největší hity. A to už za chvilku. Tak buďte s námi, protože nás čekají Divokej Bill, Imany, anebo taky Kamrat.
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná. Pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Láska prochází žaludkem.
7: A když je k tomu veselo,
6: tak to musí být
7: jediné místo v Jihlavě.
6: Pekárna Veselo.
7: Dejte si makovec, koblihy, staročeské buchty nebo koláče.
6: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
7: Husova 46, Jihlava.
8: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Jste s námi Féteru Hitrády a Vysočina, tohle byl Imani. Do 14. hodiny zbývá 8 minut. No a taky do další etapy se od pondělí posouvá oprava průtahu města Jihlavy. Dobrou zprávou je, že se otevře už upravený úsek Hradební ulice od City Parku přes Brněnský most až ke vstupu do zoologické zahrady. Naopak se uzavře Brněnská ulice od zoo kolem psychiatrické nemocnice až ke křižovatce s okružní úteska. No a tak počítejte s tím, že uzavírka bude platit pro veškerou dopravu, včetně městské hromadné dopravy, a podle plánů potrvá zhruba až 2 až 3 týdny. Do Jihlavské zoo se nově dostanete jen od City Parku přes Brněnský most. Pokud tedy budete mít cestu tímhle směrem, raději si nechte pár minut navíc a sledujte oblízné trasy. Ušetříte si tím zbytečné nervy za volantem. No jak to vypadá na silnicích Vysočiny, si řekneme těsně před 15. hodinou, tak si na to počkejte. Do té doby ještě My Chemical Romance a nebo taky zpěvačka Rosalyn.

0: Rockové názvy jsou od skupiny My Chemical Romance a Hit Radio Vysočina těsně před 15 hodinou. No a než si dáme aktuální zprávy, tak mrkneme na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině je na dálnici D1 u Jihlavy, kilometr 118, směrem na Prahu se srazily 3 auta. Nehoda blokuje levý jízdní pruh, v místě počítejte taky se zdržením, které je přibližně na 5 minut. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Já, nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: 15 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Plocha spálená letos při požárech ve Francii již překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Uvedla to agentura AFP. Podle satelitních dat od začátku roku ve Francii zhořelo skoro 69,5 tisíce hektarů. Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonathana Bruynse z Rakova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 145 milionů korun.
0: A jaké nás dneska odpoledne čeká počasí na Vysočině? Očekávejte nebe bez jediného mráčku s letními teplotami 25 až 28 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Otevíráme 15. hodinu na Hit Radio Vysočina a to vás provede Tomáš. Jsem rád, že nás sladíte a z playlistu posílám Eda Sheerana. Tak krásnou sobotu.

Velmi příjemná věc na úvod 15. hodiny, ale Farben a záležitost, která vám prostě musí utkvit v hlavě. Baby Goodbye na Hitrádiu Vysočina. Dnešní krásné počasí přímo láká vyrazit k vodě. Někdo už se někde pěkně ve vodě rochní. No a pokud plánujete koupání v některém z přírodních koupališť na Vysočině, vyplatí se nejdřív zkontrolovat kvalitu vody. Hygienici totiž prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, protože sinic ve vodě ubylo, stále jsou v ní ale přítomné nebezpečné toxiny. Kopat se dál nesmí ani v rybníku Kachlička na Havíčku v Brodsku, kde zákaz platí už od června. Zhoršenou kvalitu vodu hlásí hygienici také v domanínském rybníku na Žďársku. Samozřejmě dobrou zprávu ale je

že většina oblíbených míst na Vysočině zůstává ke koupání vhodná. Čistou vodu mají například Dalešická přehrada, Velké Dářsko, rybníky Velký a Malý Pařezitý, koupací biotop Třešti, zatopený lom v Horní Cerekvi nebo biotop v Šiklově Mlýně. Jen mírně zhoršenou kvalitu vody pak hygienici zaznamenali v nádržích Břevnická, Sedlice, Pilská a v rybníku Medlov. Takže pokud se tedy právě teď chystáte někam za osvěžením, vybírejte raději místa, kde je voda zdravotně nezávadná. No a na cestu určitě sebou vyberte Hit Radio Vysočina, protože vám teď budeme hrát jen skvělé hity, které jsou nachystané. Právě teď to bude Ben Kristoval a Sofian Match Match. To určitě potěšíme to mladší publikum. No a nejprve nám pomůžou nastartovat další chvilky s Hit Radiem Vysočina Black Eyed Peas. Tak užívejte. Let's get it started in here.

0: kým svoju hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Ladíte Hit Radio Vysočina v 15 hodin 16 minut, Sofian Match a taky Ben Kristoval ve společném hitu Slzy. Tak já doufám, že vy právě neslzíte třeba kvůli tomu, že je víkend již ve své druhé polovině, a taky doufám, že si ho užíváte maximálně. A pokud třeba ještě nevíte, jak si ho užít, tak určitě poslouchejte dál, protože si za chvilku řekneme, že to pouťové veselí právě vrcholí tady u nás na Vysočině. Ale do té doby jen samé hity. Čeká nás pohodový Cyril, nebo taky zabrousíme do roku 1993 a dáme si baladu od Briana Adamse Please Forgive Me. To všechno a ještě něco navíc budeme hrát na vlnách Hit Radia Vysočina.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Legendární věc do vašich uší na Hit Rádiu Vysočina, zpěvák Bryan Adams, jeho balada Please Forgive Me. Za pár sekund přesně půl čtvrtá, 25. července roku 2026 a s vámi u toho Tomáš Digrin. Do celé Vysočiny zdravím naše posluchače. No a právě dneska, kdy jindy než na den kolotočů a taky na toho svatého Jakuba, vrcholí pouťové veselí. No a jestli tohle máte rádi s pořádnou dávkou třeba cukrový vaty a perníkových srdcí, kolotočů, živé hudby, pak je tenhle víkend na Vysočině přesně pro vás, protože jedna z největších poutí na Jihlavsku je dneska v Kamenici u Jihlavy, kde na návštěvníky čekají atrakce, pouťový jarmark i bohatý kulturní program. No a kdo bude chtít, může si navíc u toho prohlédnout historickou kamenickou tvrz, kostel svatého Jakuba, nebo navštívit místní keramickou dílnu. No a pouťová atmosféra ale také užívá v dalších částech Vysočiny. O víkendu se konají tradiční poutě například v Červené Řečici, na Pelhřimovsku nebo v Dalečíně na Žďársku, kde nechybí atrakce pro děti, stánky, hudba a ani večerní zábava. Takže pokud ještě nemáte program, možná je právě pouť tím pravým místem, kde si užít pravou letní atmosféru se vším, co k ní patří. A nebo samozřejmě i další volbou je i odpočinek u toho poslech Hit Rádia Vysočina. To si myslím, že taky stojí za to. S pořádnou dávkou muziky. Juanes, Kabáti a nebo taky zpěvačka Shakira. To nás čeká právě teď tak krásnou poslední červencovou sobotu. Come on,

0: tonto.
1: Hrajeme vyloženě letně na Hitrádiu Vysočina, Juanes, La Camisa Negra v 15 hodin 41 minut. Musím se přiznat, že mě dneska jedna zpráva docela vyděsila, že v rezortech v Egyptě a Turecku začínají na all-inclusive zavádět menší talíře. Ruší obří rautové mísy a někdy vám dokonce jídlo nandá obsluha. První, co mě napadlo, no skvělý, za chvíli totiž letíme na dovolenou Tuniska. Naštěstí se mi ale ulevilo, tohle opatření se zatím týká hlavně Egypta a Turecka, takže v Tunisku bych měl svůj klasický dovolenkový talíř dostat. Na druhou stranu úplně chápu, proč s tím hotely začínají, některé rezorty totiž každý den vyhodí až čtvrt tuny jídla a velkou část tvoří právě nedojedené porce z talířů hostů a to je opravdu hodně. Já se ale musím pochválit, tohle není úplně můj případ, já jsem z těch lidí, co si radši naberou rozumně a když mi chutná, tak si prostě dojdu přidat. Čím ale šetřit při poslechu Hitrádia Vysočina nemusíte, je hlasitost, protože za chvilku přijde další věc, která na žádné pořádné letní párty nebo dovolené nesmí chybět. Ano, Christina Aguilera, taky Pitbull, Feel This Moment, no a taky si dáme velmi pohodového Mila Smitha a jeho Nice to Meet You. She said, oh, hi, nice to meet you too. Tak užívejte letního počasí a do celé Vysočiny přeji krásnou sobotu.
2: Řidičky i řidiči autobusu
3: Wanted.
2: Wanted. Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

15 hodina 53 minuta ve vysílání Hit Rádia vysílá Niko a Vince. Super sobotní odpoledne přeje Tomáš. No a léto a prázdniny, krásné počasí, někdo vyráží na dovolenou, někdo k vodě a silničáři ti vyrážejí opravovat silnice. A právě od pondělí začíná další velká oprava na Vysočině. Ředitelství silnice a dálnice pustí do rekonstrukce obchvatu Moravských Budějovic na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Řidiče čekají téměř 2 měsíce dopravních komplikací. Ve směru na Znojmo se bude projíždět přes centrum Moravských Budějovic. Opačným směrem zůstane průjezdný po obchvatu. Na obou koncích navíc počítejte s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Takže se obrňte trpělivostí, pokud tudy budete projíždět pravidelně a vyhraďte si dost času. No a pokud třeba i teď někam jdete, tak vám za volant posílám skupinu Linkin Park.

0: Vítězka čtvrté řady Československo hledá superstar. Ema Drobná nám ukončila 15. hodinu na Hitrádiu Vysočinám. Za chvilku čerstvé zprávy, ale ještě předtím jdeme mrknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, aktuálně nemáme hlášené žádné problémy na silnicích. Pokud i vy na vaší cestě potkáte nějaké komplikace, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získá

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Finfluencery, tedy tvůrce obsahu zaměřené na investování, spoření anebo finanční vzdělávání, sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. A jejich rady nezůstávají jenom inspirací. Celkem čtvrtina mladých už podle rad finančních influencerů alespoň jednou investovala. Přestože popularita finfluencerů roste, nejdůležitějším zdrojem finančních informací pro mladé zůstávají rodina a přátelé, na které spoléhá 52% respondentů. Obrovské neštěstí se stalo dnes předpolednem v Bílé v Beskydech. Motorkář cestující ve směru od Slovenska zemřel po střetu s jelenem. Přes veškerou snahu svědků a záchranářů muž na místě svému zranění podlehl a ani jelen srážku nepřežil. Silnice 1/35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba 2 hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Máme nového mistra světa. Fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makčiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.
6: Dneska máme krásný sluneční den na Vysočině, nebe je jasné až skoro jasné, sem tam by se mohla objevit průsvitná oblačnost. Teploty by se mohly dostat až na 28. Večer a v noci očekávejte jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
6: Sobotní odpoledne v plném proudu a já doufám, že se užíváte podle vašich představ. Maximálně vám může chybět nějaká muzika, tak tady jsou Skripta Superhero.

Zpěvačka Lady Gaga jí Poker Face v 16 hodin 11 minut na Hit Radio Vysočina. Pěknou sobotu 25. července přeje Tomáš Digrin. No a všude okolo je vidět, že je okurková sezona. I my ve skleníku máme okurek požehnaně. A když říkám okurková, tak se opravdu řeší úplně všechno. A to třeba i takové věci, na které byste si přes rok ani nevzpomněli. Třeba nejnovější průzkum o dovolených, jo? Ten tvrdí, že si na dovolené skutečně odpočine jen zhruba každý třetí člověk. A aby toho nebylo málo, odborníci prý doporučují, že pokud si chcete opravdu odpočinout, měli byste jít minimálně na 3 týdny. No a to musím říct, že třeba u nás v práci tohle není problém, 3 týdny v kuse, to je teda sakra odpočinek, to člověk možná zapomene i adresu svého pracoviště. Takže pokud vás čeká jen týden nebo dva volna, vůbec si z toho nic nedělejte. Hlavní je vypnout hlavu, užít si léto a nestresovat se tím, co říkají průzkumy. Protože nejlepší dovolená je stejně ta, ze které se vrátíte s dobrou náladou. No a dobrá nálada vládne i u nás v éteru Hit Rádia Vysočina, protože budeme hrát jen samé hity. Hunter X a jejich Golden právě teď a vystřídá je jedna legendární skupina. U2 a jejich slaďák One. Tak přeju super poslech s Hit Rádiem Vysočina.

0: I takhle umíme hrát v sobotu odpoledne na Hit Rádiu Vysočina. U2 a jejich One. No a právě spousta lidí má tenhle hit spojený s milostnou baladou, jenže pozor, ve skutečnosti je příběh tohoto hitu mnohem hlubší. Vznikl době, kdy se kapela U2 během nahrávání alba Achtung Baby v Berlíně dostala do velké krize a dokonce se mluvilo o rozpadu. No a právě tahle skladba jim připomněla, že i když jsou každý vlastně úplně jiný, tak pořád patří k sobě. Tak já doufám, že i vy máte svého spojence, se kterým vám je dobře takhle při sobotě, protože tak to má být. No a my jedeme dál v muzice, David Guetta, tedy Swims a Tonsen I, nebo zpěvačka Pink a taky Poetika. Je toho fakt hodně, co pro vás za chvilku máme, tak si na to určitě počkejte.
1: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Běž se s ním zase učit ty.
8: Ne, ne, řekli jsme každý půl hodiny.
7: Ale já už nevím, jak mu to mám vysvětlit. A stejně to není nic platný.
8: Tak zařídíme doučování.
9: Potřebuje váš školák pomoci se čtením, psaním nebo matematikou? Čekají vás přijímací zkoušky. Basic vám pomůže formou individuálního doučování. Přijďte za námi na první konzultaci zdarma a zjistěte, jak vašemu dítěti správně pomoci. www.basic.cz. Basic, aby učení nebylo mučení.
10: Zapomněli jste na narozeniny babičky, manželky nebo kolegy?
11: Nemáte to správné občerstvení na oslavu vlastních narozenin?
12: Objednejte si lahůdky z Lahůdky veselo v Jihlavě.
13: Dopřejte si luxusní chlebíčky, domácí pomazánky a paštiky a výborné saláty.
14: Přibalte nakládané sýry, okurky nebo si rovnou objednejte dárkový koš.
15: Lahůdky veselo. Konečně poctivé lahůdky v Jihlavě.
16: Tak jako kdysi.
17: Lahůdky veselo, Husova 44, Jihlava.
18: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: prosím.
1: Půl pátý a 3 minuty na Hit Rádiu Vysočina Poetika. Mám pocit, že tě ztrácím, jsem rád, že jste dneska s námi. Do celé Vysočiny přeji krásnou sobotu 25. července. No a nová sezona Šance Národní ligy odstartovala včera prvním kolem tady na stadionu Vyhlavě v Jiráskově ulici a fotbalisté FC Vysočina mají po prvním kole důvod k úsměvu. Na domácí půdě totiž přivítali Viktoria Žižkov a diváci čekají na rozhodnutí, na rozhodující okamžik až do samotného závěru. Kdy už to vypadalo, že si oba týmy body rozdělí, přišla v poslední minutě vítězná trefa. Jihlava tak zvítězila 1-0 a do nového ročníku vstoupila ziskem plného počtu bodů. Teď čeká Vysočinu venkovní utkání v Třinci a na domácím stadionu se jihlavští fotbalisté představí znovu v pátek 7. srpna, kdy přivítají Příbram. Tak si připravte hlasivky a přijďte určitě fandit. No a další hity na Hit Rádiu Vysočina nás čekají právě teď a jako první se hlásí o slovo zpěvačka Dolores O'Riordan se svou kapelou The Cranberries, která v roce 1993 vydala tenhle hit Dreams, který pojednává o první čisté lásce, tak doufám, že i vy třeba zažíváte nějakou letní lásku, o které se zpívá v tomto legendárním hitu. Tak přeju krásný poslech, zítra Rádiem Vysočina, tady už jsou Cranberries a tak jejich Dreams.

0: Vlasovka.
1: Tak teďka jsme určitě potěšili hlavně naše posluchačky na Hitrádiu Vysočina, protože nám dospíval zpěvák Benson Boone v 16:41. No a jestli doma máte v rodině nebo mezi kamarády nějakého Kubu, Jakuba nebo Kubíka, tak nezapomeňte, že dneska slaví svátek a že jich není rozhodně málo. V celé Vysočině žije přes 4625 Jakubů, takže patří tohle jméno vůbec nejčastějším používaným jménům u nás na Vysočině, tedy snad téměř v každé rodině nebo partě se nějaký Kuba najde, takže teďka přejeme samozřejmě všechno nejlepší všem Kubům a užijte si svůj den naplno a to samé přejeme i všem Aničkám, protože ty slaví svůj svátek zítra, těch máme na Vysočině ještě více, 5359, takže všem, co dneska a zítra něco slavíte, přejeme všechno nejlepší a Aničky, prosím vás, ty chladný rána ještě nechte chvilku spát, jo? Za chvilku další hity na Hitrádiu Vysočina, tak buďte s námi.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
7: Je, Opel.
8: A tamhle jede Škoda. Všichni teď vybírají zánovní vozy se zárukou u Autodobrovolný. Vyberte si vyšší vůz s pohodlným nastupováním za skvělou cenu. Opel Mokka už za méně jak 380 tisíc, nebo Škoda Kamiq již od 440 tisíc. Největší nabídku zánovních vozů Opel a Škoda na Vysočině najdete u Autodobrovolný. Volejte 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Kelly Clarkson nám zvýšila tepovou frekvenci v éteru Hitrádia Vysočina se svým hitem Heartbeat Song. Do 17. hodiny nám zbývá 7 minut a to znamená jediné. Dáme za chvilku zase dopravní čerstvé zprávy a také čerstvé zprávy z domova a taky přidáme předpověď počasí. No a vy užívejte víkendu naplno, protože vlastně žijeme nenaraz.

0: hodiny na Hitrádiu Vysočina, tohleto je Ray Dalton, taky jeho Blood Running. No a než si dáme čerstvé zprávy, tak mrkneme na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ani před 17. hodinou nemáme hlášené žádné dopravní komplikace. Přejeme pohodovou a bezpečnou jízdu, pokud někam jedete, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Čas nezměníme. Cestu do City Parku ano. City Park Jihlava je tu pro vás i během dopravní uzavírky. Vjezd i výjezd do centra najdete po dobu uzavírky nově v Tovární ulici. Parkování máte po celou dobu zdarma. Letní slevy v obchodech běží naplno.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. U Otročiněvsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž taktéž do nemocnic ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. V těchto chvílích začínají 3 duely: Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava.
0: Dneska si užíváme příjemné letní teploty do 28 stupňů. V noci nám teploty spadnou 16 až 12, obloha jasná a skoro jasná a v neděli očekávejte polojasno. Během rána a dopoledne začne přibývat oblačnost s možností lokálních přeháněk, později výjimečně i bouřek. Rtuť teploměru se zastaví někde mezi 25 až 29 stupně Celsia.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Startujeme 17. hodinu tou největší romantiárnou, kterou znám. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, tak hezký sobotní podvečer přeje do celé Vysočiny Tomáš.

Damiano David Féteru Hit Rádio Vysočina po 17. hodině. Krásné pozdní odpoledne přeje Tomáš Digrin. No a ve velkém Meziříčí se dál mění centrum města. Rekonstrukce náměstí kolem kostela pokračuje a už teď je vidět, jak bude nový prostor vypadat. Přibývá nová silnice, chodníky a celé místo dostává úplně novou tvář. No a protože část za kostelem už je rekonstrukce vlastně hotová, můžete si ji vyzkoušet i na vlastní kůži. Dneska večer se u mušle před kotvičkou koná sousedské posezení, takže pokud budete mít cestu kolem, zastavte se.

počasí úplně vybízí být někde venku a užít si nějakou venkovní akci. Ať už jste třeba vybrali jakoukoliv, anebo zůstáváte doma a lenošíte, i to je možný a vlastně o víkendu vůbec nic neobvyklého, tak užívejte a já vám to budu hrát teď momentálně Dermota Kennedyho, no a do celé Vysočiny posílám jeho hit Kiss Me.

0: Sobota 25. července na Hitrádiu vysvětší na 17 hodin 18 minut. Super poslech přeje Tomáš Green. Musím říct, že tohle to jsem teda dlouho neslyšel. Sourozenecká skupina The Corrs a jejich hit The Breathless. Dnešní playlist mě teda opravdu baví a je na nedupaný skvělými hity. No a za chvilku nás bude bavit dál, protože si dáme mojí oblíbenou. Musím se Eva Farna a Miraj budou zpívat Vzpomeneš si v éteru Hitrádia Vysočina a k tomu ještě přidám Velšli Anse a nebo Sam Spelda. Tak hezký podvečer s Hitrádiem Vysočina.
1: Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Za minutu půl šestá na Hit Rádiu Vysočina, skvělý duet Eva Farná a taky Miraj, Vzpomeneš si. Jsem rád, že si užíváte společnosti Hit Rádia Vysočina v sobotu 25. července. No a pokud rádi plánujete třeba i na měsíc dopředu, tak určitě zpozorněte, protože v sobotu 22. srpna totiž ožije Budišovský zámek akcí s názvem Budišovský zámek jinak. Nádvoří i zámecká zahrada se promění v místo plné zábavy pro velké i malé. No a čeká vás bohatý odpolední program, aktivity pro vaše děti a i příjemná letní atmosféra. Program odstartuje ve 2 hodiny odpoledne a vstup je dobrovolný. Tak pokud máte rádi výlety po Vysočině a chcete poznat Budišovský zámek trochu jinak než při klasické prohlídce, tohle by rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti. Tak si zapište do kalendáře 22. srpna Budišovský zámek jinak. No a co rozhodně taky neunikne vaší pozornosti, je kapela Nickelback, kterou vám právě teď posílám do vašich uší. Tak přeji krásný poslech.

0: Ladíte nadále Hit Radio Vysočina, no tohle byla pořádná devadesátková diskotéková jízda Snap. Nás na chvilku vrátili na taneční parket. No a když jsme u toho užívání si života, dnešek patří také jedné skvělé dvojici, Vínu a Sýrů. A upřímně, tohle je plán na sobotní večer, který se jen tak těžko překonává. Stačí otevřít láhev dobrého vína, nakrájet oblíbený sýr, sednout si třeba na terasu na balkón nebo zahradu a užít si letní večer. Tak přeju na zdraví, pokud už tak činíte, dobrou chuť a hlavně si užijte zbytek soboty na plno Hit Rádiem Vysočina a našimi hity, které pro vás budeme hrát. Navštíví nás Imagine Dragons, anebo se pohoupeme s Demi Lovato a taky Luisem Fonsi. Tak myslím, že výběr je velmi pestrý, tak určitě zůstaňte u poslechu Hit Rádia Vysočina.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Vyloženě letní záležitost na Hit Radio začíná Demi Lovato a taky Luis Fonsi v 17 hodin 51 minut. Sobota 25. července se chýlí k večeru a to znamená jediné, že můj čas se pro dnešek naplnil. Užívejte víkendu a léta naplno, protože příští týden nás čeká opravdu tropické počasí. A my se zase společně uslyšíme 15. srpna. Loučí se Tomáš Digdy napřeje skvělý sobotní večer ve společnosti našich hitů. Ahoj!

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry, které sužují Francii na řadě míst, zejména v departementu Gironde. Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. A na závěr počasí, v noci čekáme jasno až polojasno, nad ránem místy oblačno, teploty se udrží mezi 17 až 12 stupni, ale v údolích může být chladněji, tam teploměr ukáže klidně jenom 9. Neděle bude polojasná až oblačná, postupně ale zatažená, odpoledne a k večeru čekáme místy přehánky ojediněle bouřky. Teploty budou velmi vysoké, mezi 27 až 32 stupně Celsia.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší víc než

0: CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
1: Láska prochází žaludkem.
2: A když je k tomu veselo,
1: tak to musí být
2: jediné místo v Jihlavě.
1: Pekárna Veselo.
2: Dejte si makovec, oblihy, staročeské buchty nebo koláče.
1: Ochutnejte kváskové chleby, podmáslové housky, tousťáky a křupavé bagety. Pekárna Veselo. Místo, kde už 9 let pro vás pečeme to nejlepší pečivo.
2: Husova 46, Jihlava.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusti.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče. Husták.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
3: Hustákovycesty.cz
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmo.

0: Dobrý den, jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
0: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

pojď zpívat, tančit na hlas se smát, pojď zářit celým světem.